prijehov kajkavski za pezdec na Montmartru. Golvure v cirkve ja sem klečal, a on kurvanski črleni mel